Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já protože nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři, jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále, o samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech, našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával ze spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám jednu velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě neletěli nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují u svojí domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky jsi nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, a vy jste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimněte jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60. kdy začínali ty

Nový dozvuky, ještě když nebyly takový ty mašinky a o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl. Já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. No, hlína tohle.

mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom sobicové, že to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna, což normální nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Color Music Radio. Hudba.

laskavou sílu. Power of Love. Love Power. Tak o to nám zpívá Luther Vandross. Remixovaný Frankiem Knucklesem, Satoshim Toumím a Teddy Burusem. Ale hlavní producenty a spoluautory té věcičky je tedy Luther Vandross.

začátku hodně jmen vyřčených. No vrátím se tedy k tomu Markusi Millerovi, tomu jednomu slavník producentů a spoluautorů této věcičky v originále Power of Love, Love Power. Protože pokud neposkáte v premiéře v neděli, tak máme 14. června roku 2026 a Markus Miller slaví 67.

Herbie Hancock. A dalšími. Just look out. Everybody needs a little power. Just a little. No a dneska slaví taky narozeniny Boy George, skvělý muzikant, skladatel, zpěvák a taky samozřejmě člen partičky Culture Club třeba, nebo Jesus Loves You, ale my si teďka dáme jeho solovky a začneme tou mojí snad nejoblíbenější No Clause 28. The aim of this government is to make everyone as miserable as possible. Shut up already. To je na mě. Kafíkovi je 65.

Too Short for That Song. No by, když řádila Margaret Thatcherová a málem prošla klauzule 28, která zakazovala jakékoliv podporování LGBTIQ z komunity.

Ano, DJ Disco. Remixoval tuhle věcičku. We Like to Party od Venga Boys. Takže trošku diska.

Možná některý z vás byli včera taky v Malečeském parku. Asi jako já si užívali koncert kapelky Pražský výběr.

Pražákům je hej, nikam nezablouděj. Já doufám, že nejenom Pražáci, ale jiní najdou v pohodě příští sobotu, vlastně už tuto sobotu, 20. června. Pekelnej bar na adrese na Bělidle 38 na Praze 5. Je to kousíček od Anděla, kde budu hrát spolu s Nickem Lupenem. Jak je to tam zaveniluju. No a my si dáme teďka věcičku, kterou splodil právě ten můj spolu DJ, který ten 20. června se mu zazáří, a ta se jmenuje What I Want.

zdravuju všechny lidi od pražských služeb, protože bez nich bychom byli všichni v háji. Jmenujte třeba Libora a Petra. Čus, kluci. Tak samozřejmě všechny záchranáře, hasiče, zdravotníky, no a i ty slušní policajty.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Buenos días.
6: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
7: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
6: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
7: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
8: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
6: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
7: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
8: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
6: Zadržte, Juane Perverézi.
8: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
9: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
8: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
9: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu. A je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala. Po záchodě si vždycky umýt ruce.
6: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
7: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
8: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
9: Prosím, prosím.
8: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
9: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
6: Boreliózu?
9: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
7: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Hezké ráno. Tak vás zdravím ze studia Color Music Rádia a přeju vám nádherný pondělí. A doufám, že tenhle týden bude nádherný. Dokonce se má krásně oteplit. Má být až 35 stupňů. Tak jo, tak si dáme In Excess na úvod. A vy si dejte Volume Ride. Děkuju, že nás posloucháte.

You're So Fine, Lose My Mind, Disappear. Tak to byly In Excess, kluci v blahobytu a tady je All Jary, Boogie Down. Tak jak jsem říkal, máme pondělí, je 7 hodin, 13 minut. Tak vám všem přeju krásný ráno a hlavně nádherný týden.

Žené a Boogie Down. A teď si dáme Disco Inferno. Tady jsou The Tramps. Dneska slaví svátek Antonín. Tak všem Antonínům jenom to nej. Tak Tondové, teď si můžete doma trsnout. Disco Inferno. Tak hezký den a hezky to oslavte.

No, tak to byly The Tramps. Tak koukám zase na zprávy. A kromě fotbalových zpráv je to tady prostě hrozný. Zase Rusko zaútočilo na Kyjev. Dokonce jejich slavný klášter hoří. A v Charkově zemřelo 5 hasičů. Ale takovýhle zprávy vám vůbec nechci říkat. A ani nebudu. Budu vám říkat jenom pozitivní zprávy. A pozitivní je, že tady jsou BB and the Q Band on the beat. Tak si doma můžete trsnout, pokud vám to nevadí. Speciálně při pondělku. 7.21 je pondělí 15. června a já vám přeju jenom to nej.

on the beat. Everybody's dancing. On the beat. Tak to byly BB and the Q Band. Máme 7:27. Posloucháte Color Music Radio na X frekvencích po celé České republice, ale taky hlavně v DAB+. Tam to můžete všichni si dát digitálně. A digitálně stojí za to dát si ho Barryho Whitea. You are the first, the last, my everything. Tak hezký ráno, kamarádi.

You are the first, my last, my everything. Tak to byl Mr. Barry White. A jednu pozitivní zprávu tady mám. Koukám na internet a na nechutném videu koštuje kurýr jídlo z rozvozu. A on sám říká, každý den něco ochutnám. Tak to je super kurýr. A tady je Billy Ocean, Caribbean.

Přesně tak, Color Music Radio. Music and Lights. Tap, tap, tady jsou Imagination. Jenom se potvrdilo, že dorazí tropické teploty. Až k 35 stupňům, tak se máme na co těšit.

Music and Lights. Tap, tarap, tap, tarap. Tak, to byly Imagination. A teď si dáme mýho oblíbenýho Robbieho. Jeho deska Swing. A tady je krásná věc Go Gentle.

Tolik pozitivní energie mě vždycky přinese tato písnička. Takže to byl Robbie Williams a Go Gentle. A teď se podíváme do Švédska. Na partičku Secret Service. Ten o'clock postman. Ano, pošťák, který zazvoní přesně v 10. 7.42. Posloucháte Color Music Radio.

Secret Service. Tak možná, že jsem dneska po ránu ještě asi spal, protože dnes slaví svátek Vít. Takže všem Vítkům přeju ještě jednou to nej. A dokonce zítra slaví svátek Zbyněk. A mám docela hodně kamarádů Zbyňků. Takže krásný ráno a dáme si šik. Good Times. Mega flákota z roku 1979.

Good times. Jenom to vám přeju. Ano, dobrý časy. Tak to byly Chic na Color Music Rádiu. No a nám už zase zbývají v Romeo Show dvě písničky. Tak teď si dáme Delegation, Where's the Love, We Used to Know. Pak přijde Disco Queen, Donna Summer s hitem Lady of the Night. A jinak nezapomeňte na jednu věc tohoto týdne. Teď mluvím pro fanoušky fotbalu. Ve čtvrtek 18. června v 18 hodin hrajeme zápas s Jižní Afrikou. Tak doufám, že vyhrajeme. Musíme ale držet klukům palec. Tak jo, tak tady jsou Delegation.

Delegation, Where is the love you used to know? Tak a tady je moje poslední dnešní písnička pro vás, koloráci. Jak už jsem říkal, je tady Disco Queen, Donna Summer, Lady of the Night. Tak se mějte strašně krásně. A zítra se na vás zase těším.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Posloucháte
5: Color Music Radio.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
6: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: či reggae vibes. Akcie podporují Gana a Masko.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

DJ Freaky, časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je 15. června, svátek nám slaví Vítové, no a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama nebo déšť. Záleží, kde, kdy se budete pohybovat. No a teploty, ty ranní by se měly pohybovat v tuhle tu chvíli mezi 7 až 10 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 15 až 20 stupňů, k večeru

nebudou nějak markantní, ale já jsem včera při testovačce na wakeboardu slyšel, že o víkendu by mělo být snad 35 stupňů, nevím, jestli je to fakt, nebo jestli jenom někdo krmil, ale já se na to podívám. Každopádně oteplení by přijít prej mělo, tak to je na víkend, který nám slibují opět, tedy hit parády a slunečný a vedro, tak takhle by to mělo se zlepšovat. Během toho týdne ten začátek žádnej, tedy perfektní není, ale jistota je, že počasí bude. My víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Odstartoval nám pořad Frikolora za chvíli, potažmo v druhé části si vyhlásíme vítěze zpáteční, tedy losování, a vy se dozvíte, kdo byl ten šťastný a dostane další lístek na Lety Troll. No a dva hudební sety, ten první odstartoval Chris Cross, I Am Real, a bude celý v rytmu rapu a hip-hopu. Ten druhý, jelikož dneska pondělí, se ponese v rytmu novinek Baseline a UK garáže z posledního týdne. Před 9. a 10. hodinou na řadu přijde pravidelná rubrika Frikolora Infos. Informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, já se budu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Sí, trošku jiná frikolora, parádní věc, Living in this World, samozřejmě Guru a Sweet Sable a tohle je Salba Jazz Matas. Čeká nás Doremi, Eric Sermonello, Cool G a taky Scarface. No a vy posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, je tady pondělní pohodinda. První část pořadu Frikolora v rytmu rapu, hip-hopu, ale i s takovýhlema vokálama, jako byla třeba předchozí věc

pravděpodobně v éteru Color Music Radio, minimálně v pořadu Free Color ještě nezazněla, je The Graveyard a samozřejmě Big L. No já tady mám jednu zdravici a ta putuje k Lilince, ta je na cestě do nemocnice se zlomenou nohou, veze jí táta Jarda a samozřejmě my držíme palce a všechno dopadne dobře a noha se brzo zahojí. To je hned, taky jsem si zlomil spoustu věcí a existuju, takže vydrž, Lilinko, a za chvíli jste v nemocnici.

Signálu máme víc, já zdravím Milánka, ten jede z kontroly taktéž, můj kamarád Tracy tedy po operaci nohy ještě pro jistotu urval vazy a už má tedy druhý týden klidu a ještě dva týdny ho čekají. Což ale pro Milánka je tedy nestandardní situace, ale já musím říct, že prostě i když on je hyperaktivní velice, dá se říct, trošku bych řekl možná ještě víc než já, tak to pro ně je pekelný, ale i tohle může tedy nějakým způsobem rozhodně pomoct. Tak to vydrž, Milánku. Já ještě jednou zdravím Lilinku, ty nám vypadly ze signálu, ta jede se zlomenou nohou do nemocnice, Milánek se zase z nemocnice vrací z kontroly, ale i vám všem ostatním, který máte, nedej bože, nějaký úraz, tak ať se vám to brzo zase.

Vy jste si pravděpodobně mohli všimnout na mém Instagramu, že tedy už proběhla první zastávka tour společně s Činaskama a tedy vystoupení ve Valašském Meziříčí. Já musím říct, že to bylo parádní díky všem, kteří byli součástí a kteří mi to umožnili, hlavně tedy samozřejmě samotný kapele, s kterou jsem měl to štěstí se z Valmezu vracet autem a vedl jsem rozhovory s celou partou a s Michalem. A ten mi řekl takovou zajímavou věc a to v rámci toho jsem říkal, jako, jak to, že vlastně posloucháš Frikoloru, teď říkal, že už tolik ne, protože nevozí tedy děti do školy, ale že to bylo pravidelný. On říkal, no, bych tě asi překvapil, ale já ten sbírám vinily a třeba nemám jediný Queeny, ale mám všechny Fugees. Tak jsem si říkal, že si nějaký Fugees zahrajem v remixu teda, ale samozřejmě Fugees, to se nedá nic jiného než schválit. Taky bych chtěl mít všechny vinily od Fugees.

Školor Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukázala 55 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, 15. června. Svátek nám slaví Vítové a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také polojasno s dešťovýma přehánkama či déšť. A teploty žádná hitparáda, protože po ránu ještě 7 až 10, v odpoledních maximech 15 až 20, k večeru 13 až 17 a přes noc opět 7 až 10 stupňů. Ale už tady i na internetu píšou, že nás čekají opravdu vedra. Ano, přátelé, 35 stupňů, já jsem teda se nekoukal kdy, abych se nechal překvapit tímhletím krásným počasím, tedy na mě až moc krásným, já mám ideální stav tak kolem 27 stupňů, ale... Dobře, 35 teďkon potom, jak bylo hnusně, se bude hodit. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti vypadat. Tady je jediná jistota jest, že počasí bude. O tom jsme si řekli, pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No a jako první je tady informace. Pilot Air Canada létal 16 let s falešným osvědčením. Bývalý pilot společnosti Air Canada létal 16 let s falešným doklady. Za tu dobu přepravil na domácích i mezinárodních letech desítky tisíc cestujících. Nyní čelí obvinění z hned několika trestných činů. Podvody 59-letého Jeffreyho Valla vyšly najevo loni během rutinního hodnocení, když kontroloři zjistili v jeho dokumentaci nesrovnalosti. Dopravce to nahlásil Národnímu úřadu pro civilní letectví Transport Canada a okamžitě odvolal pilota ze služby. Policie Valla zatkla a provedla u něj domovní prohlídku. Při ní zjistila jeho pilotní dokumentaci. Analýza prokázala, že některé podklady byly padělané. Policejní vyšetřování a vyšetřovatel Nick Milovič uvedl, že Wall svou kariéru v Air Canada zahájil už v roce 1998. O 11 let později byl povýšen na pozici kapitána. Proto však potřeboval licenci udělovanou na základě rozsáhlého testování, aby ji získal, příslušné doklady zfalšoval. Je to velmi podobné jako u lékaře, který má povolení k výkonu všeobecné medicíny, ale provádí ve své ordinaci operace mozku. Vysvětlil Milnovič podle televize stanice CNN. Obviněný zkreslil svou profesní dokumentaci jak vůči svému zaměstnavateli, tak vůči regulátorovi. No a my pokračujeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká, měl jsem to tady připravený, moment. Ano, tady je to. Na ženském orgazmu může záviset přežití lidstva, naznačuje studie. Mužům dopřává sex ve dvou častější vyvrcholení než ženám. Tuto disbalanci se již věda naučila tedy neignorovat, přiznává jí, měří a zkoumá. Říká jí orgazmická propast, orgasm gap, tedy jenže existuje ještě jiná a tu věda doteď spíše opomíjela. A to propast je obrácená, říká, že v jistém ohledu dá dává sex víc vyvrcholení ženám, zjistila studie a ženský orgasmus chválí. Tady, co píšou, aby jsme z toho byli. Častější orgasmus pro muže. Kruce měl autor studií výzkumu přes 750 heterosexuálních žen a více než 270 mužů. Průměrný věk byl 35 let, měli alespoň jednou sex za posledních 6 měsíců. Bylo tedy co měřit a tady to vypadá, že se nám tady něco rozbilo, tak uvidíme, jestli ještě vysíláme nebo nevysíláme. Pač to samozřejmě je důležitý, nehraje nám muzika, ale mluvený slovo funguje, tak já zkusím, jestli náhodou to nespravím takhle jako... Nespravím. Dobře, budeme si povídat dál a já tady zkusím pravou rukou šátrat. V rámci tedy té informace postoupíme ještě o tedy stupínek dál a řekneme si, že tedy tady píšou, že je rozkoš jako domino. Počet orgazmů podle studie nejlépe odhadnout podle počtu orgazmů, které podle odhadu zpovídání zažil jeho stálý sexuální partner, partnerka. To zřejmě tedy naznačuje, že pokud máte někdo větší sexuální výdrž a zažívá víc orgazmu během jednoho sexuální styku, bude jeho, a teď mi tam skočil tady muzika, moment. No a my jedeme, jako by se nic nestalo. Pojďme od toho odskočit. Prostě tady tato situace je tedy složitá. Zralost, stálost je výhodami a i orgazmus sám je výhodou.
To je dobré vědět. No a pojďme k poslední informaci. Co se nám tady děje, přátelé? Tady se nám děje něco, co nechceme. Země se uvnitř začala chovat jinak. Vědci popisují jev, kterým nedokážou tedy vysvětlit. Ano, přátelé, hluboko pod našimi nohami, v místě, kam se nikdy nedostanete, tedy tak tam, přátelé, se děje tedy změna. A vědci nečekali. Obrovský proud roztaveného železa v zemském jádru náhle změnil se měr a nejde o katastrofu ani bezprostřední hrozbu. Přesto může tento jev pomoci vysvětlit, jak funguje magnetický štít chránící Zemi před nebezpečnými kosmickým zářením. Ano, přátelé, a hlavně nikdo zatím přesně neví, proč tomu došlo. Přibližně 2250 kilometrů pod Tichým oceánem se nachází jedna z nejméně probádaných oblastí naší planety. Právě zde v tekutém vnějším jádru Země, tvořeném převážně roztaveným železem, zaznamenali vědci překvapivou změnu. Výzkumníci z univerzity ve skotském Edinburghu analyzovali pozemní měření a satelity data z let 97 a 2025 a jejich studie publikovaná v odborném časopise The Journal of Studies of Earth Deep Interior ukázala, že kolem roku 2010 došlo pod rovníkovou částí Tichého oceánu, já tady zkusím, k výraznému obratu proudění. Rozsáhlá oblast tedy železem, tedy roztavené, tedy... Teď jenom se skočilo. Tohle, to je krásný dneska. Bohaté tekutiny, která se dříve pohybovala pomalu na západ, začala proudit výrazně směrem na východ. Ano, přátelé, zkusíme ještě jednou podkres, dáme si rychlou reklamu, já to tady zkusím spravit a vy za chvíli v úvozovkách uslyšíte opět tedy druhou část i s muzikou a to v rámci dnešního vysílání Baselineu a UK Garáže. Teď už zmiňovaná reklama, já se omlouvám za technický trable, to tady bývá dost často zvykem, nevím, co se stalo, asi jsem si dal blbej kabel, pak jsem blbej, měl jsem všechno sebou zabalený, tak já to zkusím vyměnit. A slyšíme se za chvíli. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Ještě musím říct parťáky, bez parťáků by to nešlo. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.

EP už to valí a Not Usual Everybody, tak já doufám, že vy všichni jste zvládli Fricolor Infos bez jakékoliv psychické újmy. No a my si dáme novinky ze světa taneční muziky, Baseline UK Garáže, já se na to těším, je tady pondělní druhá část pořadu Fricolora, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

No a já jsem sliboval, že vám řeknu, kdo že je výhercem pro tedy soutěž, páteční soutěž v rámci tedy spolupráce Lety Trollu a také Frikolory. A já už mám vylosovanýho výherce, stává se jim tedy chlapec, nebo muž, a výhercem je Jakub Zrůst. Ano, přátelé, tak jestli se nepletu, tak to je relativně pravidelný posluchač. Takže tady asi je to zasloužený. Soutěžní otázka zněla, pokolikátý se uskuteční tedy Lety Troll u jezera Most. Správná odpověď byla druhý ročník, je to tak, takže Jakubovi gratuluju a já mu samozřejmě dám vědět, jak se k výhře dostane. No a vy nezoufejte, pokud jste nevyhráli, přátelé, tak vězte, že my až do samotného festivalu budeme každý pátek soutěžit o jeden lístek na festival Lety Troll. Stejně jako Jakub vyhrál tedy v pátek, potažmo dnes, tak vy budete moci být ti další, kteří se na festival dostanou zdarma, a to pomocí tedy soutěže tady u nás na Color Music Radio v pátečním drumbassovým a junglovým setu po 9. hodině. I tento týden bude vyhlašovat soutěž o jeden lístek. Takže Kubovi gratuluju.

Teď vyskočila informace, která mě úplně zarazila, ale já to vím, protože na tom pracuji, ale zároveň vím, že minulý týden jsem hodně pracoval na počítači. Telefony nám ukazují, kolik jsme strávili na telefonech času a já jsem udělal rekord, přátelé. Hodinu a 19 byl můj průměr minulý týden, což je rekord jako v tom opačném slova smyslu, tedy nejmíň, co si tak pamatuju v historii tedy toho, kdy mi telefon začal ukazovat, jak dlouho do něj čumím. Tak z toho mám, dá se říct, radost. Já jsem říkal, že se snažím

Posloucháš Color Music Radio Sunday Service a tohle Melody. Za chvíli už Adam Grant, taky Fanny Rose a jejich pecka s názvem Bring Me Life.

Blíží se nám pomalu a jistě závěr dnešní Frikolory. Za chvíli si dáme parťáky, je pondělí, je potřeba říct informace o těch, kteří pomáhají s vysíláním, a to je pondělí vždycky Mad Finger Games. Tohle je ještě garážová věc s názvem Bring Me Life, Adam Grant, taky Fanny Rose.

pro mě předposlední novinka dnešního druhého vysílání, potažmo druhé části, ty je baselineový UK garážový Liberty Woman a Dexter Troy, věc, která vyšla včera. No a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu, protože já se bavím skvěle. Dexter Troy.

Tak to máme místo džinglu dneska, stále a trošku provází je to vysílání drobné technické problémy, které by stále nemohli ani zaznamenat až na tenhle ten džingl. No a samozřejmě, já tady mám pár věcí ohledně tedy parťáků tohohle pořadu, kterými v pondělí není nikdo jiný než Mad Finger Games. No a samozřejmě Mad Finger Games mají pro vás informace k dnešnímu dni, tedy k 15. červnu v rámci pár slov od herního studia Mad Finger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Rozlehlá otevřená mapa hry Grand Zone Warfare poskytuje hráčům velkou svobodu, díky které mohou plnit své bojové úkoly velmi rozličným způsobem. Některé týmy si zvolili úplně vlastní styl a jiné zase zkoušejí něco, co už je vyzkoušené a prověřené v reálných bojových situacích. Nedávno vývojáři narazili na skupinu hráčů, kteří díky vlastní zkušenosti doporučují vyzkoušet noční taktiky po vzoru legendární 104 pěší divize Timberwolves. Ta si během druhé světové války vysloužila přezdívku noční bojovníci za své agresivní specializované noční bojové operace. Pod venedáním generála majora Terryho Allena obcházeli silnou německou denní obranu útokem v naprosté tmě pouze s použitím bajonetu a granátů, aby se vyhnuli prozrazení pozic záblesky z ústí zbraní. No a historie lidstva se rovná historie válek, což sice není naše nejlepší vizitka, ale na druhou stranu pro hráče taktických stříleček, jako je Grand Zone Warfare, je to nevyčerpatelná studnice inspirací. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Mad Finger Games týmu, čekněte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: Posloucháš Frikoloru a časomíra ukazuje 55 minut po 9. hodině. Pojďme se zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. Je pondělí 15. června, svátek nám slaví Vítové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také třeba déšť a dešťové přehánky. Teploty po ránu by se měly pohybovat v tuhletu chvíli mezi 7 až 10 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat informaci o tom, že teploty by měly být 15 až 20 stupňů. K večeru se ochladí na 13 až 17 a přes noc potom můžeme očekávat teploty kolem 7 až tedy 10 stupňů. To jsou informace o tom, jak by to mělo vypadat s počasím. Víme, komu poblahopřát, tedy co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepostaznýho nám napsali tedy internety. A já zkusím tady pustit nějaký podklad, instro, páč nám to dneska tady neúplně skvěle funguje, ale uvidíme, to se snad během chvíle všechno vyřeší a my to dotáhneme, ten závěr, tak, jak je vhodný. Tak uvidíme, jestli třeba tohle by mohlo fungovat, ať máme nějaký podkres. A je to, přátelé. Najdeme řešení. Pojďme rychle, ať to neubírá čas Martinu Svátkovi. Já doufám, že teď už to bude bez problémů, tedy informace k dnešnímu dni, tedy co se týká internetu, tak teď se tady ještě kouzl internet. Dneska je to opět zase fanfárový. Pojďme si říct, že informace o tom nejsou příliš důležitý. Důležitý je třeba to, že by se mělo tedy markantně oteplit, přátelé. To je důležitý. Slibují nám meteorologové, že teploty by mohly se vyšplhat až k 35 stupňům v následujících dnech. Tak uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Proč se mi tady neobjevují internetové informace, to vůbec netuším. Ještě to zkusím třeba takhle. Aby jsme něco řekli, aspoň. No a mě tady zaujalo dneska tedy to, že to bylo. Tak třeba tohle, jo. Pětina žen je pro narcisty jako magnet. Ano, přátelé, dokonale se totiž doplňují, proto je to také tak nebezpečné. A tak pojďme si říct, ženy často ignorují své vnitřní pocity, když se seznámí s někým zajímavým, snaží se sami sebe přesvědčit, že je všechno v pořádku, i když tomu tak ve skutečnosti není. Vlivem prvního okouzlení se tak mohou snadno ocitnout v turbulentním toxickém stavu, ze kterého se jen těžko dostává. Až u pětiny žen se přitom nejedná o nic zácné, jelikož právě oni muže s narcistickými sklony doslova přitahují. Každá pátá žena má osobnostní charakteristiky, které jsou přesně tím, co potřebují narcisté a manipulátoři. Mnoho nebezpečných mužů je přesně opačný osobnostní typ. Například zatímco takové ženy jsou introvertní, tyto lidé muži jsou extrovertní. Při správné konstelaci, když se spojí dva dobří lidé, mohou vytvořit neoddělitelný, nádherný pár. To bude teďkom předěl, já se podívám, jestli se to i neprobralo, ještě se to asi neprobralo, tak zkusíme ještě zapátrat mezi informacema, aby jsme si řekli třeba ještě něco, ale každopádně časomíra ukazuje 59 minut po 9. hodině a to znamená, že tedy nás čeká Martin Svátek a já se tady s tím nemusím úplně teďkom zabývat. Pojďme si říct, jak je to s parťákama. No a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No vidíte, 10 hodin, vyšlo to úplně přesně, já jdu vytočit Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli tedy to důležité a to, co si pro nás Martin připravil jako první věc dnešního Holiday Edition v rámci hudebního pořadu, který nás čeká mezi 10. a 12. hodinou. Pak už na řadu přijde Lukáš Admirál Kolíbal a na servíru já mám na stříbrném podnose svoje polední menu. Dobrý ráno, Marťas.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Já tě nebudu zatěžovat, sám jsem zatížený a musím valit, ale pojďme si říct, co bude první věcí dnešního Holiday Edition.

0: dnešní.
1: OK, no tak jo. Tak já jdu ladit, protože budu v autě, takže si v klidu teďkon vychutnám hodinku Frikolor, teda Frikolor už jsem si vychutnal, ale Holiday Edition si vychutnám po cestě, takže čeká vás Martin Svátek a já se s váma pro tuhle chvíli loučím už teď, ale těším opět zítra po 8 hodině tady u nás naslyšenou a já to tady vyřeším, aby jsme tady neměli sirény a další věci. Přátelé, díky za pozornost a čau!
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Podporuj Kana a Maskot.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Sax Appeal. To nejlepší ze

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Nejlepší věci v životě jsou zadarmo. The best things in life are free. Tak Luther Vandross, Janet Jackson. Velby v divou, Ralph T. Ralph Tresvent. Jeden z remixů na tohle skvěl.

The Reese Project. No, Macintosh remix. Tohle věc, která se jmenuje So Deep. Krásný poslech. Holiday Edition, pondělí až pátek. Mezi 10. a 12. Krásný poslech. Kill the music.

tak happy Mondays. Šťastný pondělky, nevím, neznám. A teď už samozřejmě jo, v tuto chvíli jo, ale vybaju si školní léta, tak šťastný pondělky teda ani náhodou. No jinak happy Monday, stinkin' thinkin'. Skvělá věc, samozřejmě taky staršího data. No tu následující zpěvačku, tak to tady hraju. Vlastně docela často. Martha Wash, tenhle ten DMC remix. Phil Kelsey udělal mix Give It To You. Nejprofláklejší věc jejího alba, jedinýho. Tohle je Martha Wash.

svých desky z roku 92. Joey Negro udělal tenhle ten remix Dream Come True. Skvělá věc. Tato deska pak třeba i, no vlastně ono, ty desky se jim docela jako povedly ve směs všechny v těch devadesátkách, ale i pozdějíc. Ať už to třeba bylo Brother Sister, nebo pak Shelter. No a teď už David Morales. Ten udělal tenhle ten mix. No teď se nejsem jistý, jestli jsem už někdy hrál v Holiday, asi jo, ten jiný remix, tady ty věci. To je samozřejmě taky taková zásadní dancefloorová věc. Don't lose the magic. Tak tohle je Sean Christopher.

tak věc, která se hrála v evropských rádiích na začátku 90. let. Don't Lose the Magic. Tohle je Sean Christopher. No a na závěr první vysílací hodiny ještě jeden Moralesův remix. Za chvilku budete vědět, a tuto tu věc samozřejmě hrajeme. U Frikyho jsem to nějakou dobu neslyšel, to je pravda. Ale myslím si, že zrovna my dva máme rádi tuto záležitost, teda Origoš, tohleto je remix ovšem. Remix, který udělal opět tedy David Morales. Now that we found love, pak už pozvánkovej break a další muzika.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
5: Ahoj, tady je Roman.
6: Tady je Roman.
5: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

De La Soul, Chaka Khan udělali tuto věc, ovšem tenhle remix je bez De La Soul, jenom Chaka. All good. Myslím, že tohleto je z jejich alba od De La Soul, Art Official Intelligence Mosaic Thump.

No to už je tady druhá vysílací hodina, zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek, 10 minut po 11. Máte, teď je třeba Cool and the Gang, trošku funky, věc, která se jmenuje Heart. Krásný poslech.

Gladys Scott, Cool & The Gang ze začátku 90. let, Unite. Parádní album, tohleto je druhý single z alba Heart. No, já jsem si vzpomněl, díky, já nevím proč, já jsem si poslouchal tuhle pecku, najednou mi to vylítlo do hlavy. Madfinger, samozřejmě grupa, za kterou jsem nahrál jednu desku, Another Chapter. Je to taková věc, není jako podobná týhletý, to rozhodně ne. No ale vzpomněl jsem si Summer Jam Party, tak jsme to nazvali. Nevím, jestli jsem v Holiday někdy hrál tuto ukázku z alba Another Chapter, tak Madfinger.

Tak a tohle je novej Glenn Lewis, nebo poslední věc. Připravuje celou desku, tato věc zní trochu jako jeho debutová deska World Outside My Window, ta měla hodně osobitý zvuk. Pane Kanaďan. Uvidíme, co předvede na týno.

tohle rozhodně je ukázka, která stojí za to, ale následující taky. Tu už víc R&B, popová věc, tohle jsou Flow, jejich nová věc, kterou teď hraju moc rád. Don't Break Her Heart, tak se jmenuje jejich aktuální hit.

Tak tohle je Chess Glynn. A se mi tady rozděla věc. To už je trošku melodická muzika, nebo melodičtější, tohle popová R&B muzika. Ty třeba starší muzika od Snoopa. Charlie Wilson ještě navrch. Can't Say Goodbye.

dobu mě to dost bavilo, tahle věc. No tak Bambus si zvykal na ten ruch tady u mě doma, který je takovej každodenní, stejný, chvilku mluvený slovo, pak nějaká muzika, trošku víc třeba nahlas, ne zase tak moc, no a tato ta věc právě byla jedna z těch prvních, byly Lawrence 23. Mám v tomhle rytmu ještě chvilku pokračovat.

teď jeden slow jam. A tak jestli to nechce pustit úplně tak, jak bych předpokládal, jak bych chtěl. Tak, to je ono, tohle je BJ the Chicago Kid.

No, já když jsem slyšel tohle zpěváka, tak jsem si vzpomněl i třeba na Erika Bennetta. Tohle to je deska jeho debutová, True to Myself. More than just a girlfriend.

zpěváka taky zajímavá deska, debutová tady toho zpěváka, Eric Bennett. More Than Just a Girlfriend. Tato věc, která nevyšla na single, ale skvělý.

0: Music Radio. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Music Radio.

0: Den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Anthony Manon.
1: Tak, poradíme nyní, tak dobrou chuť, příjemný poslech na vlnách Color Music Radia. Pokračujeme v živém vysílání. Martina Svátka slaví... ano, stále slaví Lukáš Kolíbal.

Takovýhle romantik uměl být pan James Brown. Mimochodem na úvod dnešního poledního menu zazněl jeho song It is a man's world. Je v originále samozřejmě James Brown, ale my jsme si dali verzi, kterou zpíval Seal, s kterým jsme skončili minulý páteční polední menu. Tak jsem si říkal, že navážu právě se Sealem právě tímhletím songem a potom jsem chtěl navázat Jamesem Brownem, který připomínal v tom svém songu důležitou věc toho, že kterou posílám zpětně, speciálně pro všechny ty, co si říkají alfa samci a machos a který jsou v tom takový kovaný. Bez ženy, bez žen, který nás stvořili, bychom byli ničím. Ten song It's a Man's World, ten originál, vzniknul už v roce 1966 a James Brown ho nenapsal sám. Byla u toho žena jménem Betty Jean Newsom. Nahráli to 16. února 1966 v New Yorku a single vyšel o rok později a v zápětí vyšpahal až na number one Billboard R&B chart. A ten titul toho songu odkazuje k komedii z roku 1963 It's a mad world. Trošku předběhli dobu, ne? No ale když teda James Brown, tak vás nenechám jenom u takovýho pomalýho swingu, ale samozřejmě dáme i jednu vypalovačku. Poskladu poličmenty na Color Music Radio. Za podpory Roll with the White Screen, MacPar.cz a nakladatelství Dramagaia.

7. června by už 68. narozeniny oslavil. You sexy motherfucker. Legendary Prince, a pouštíme od začátku. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Prince Rogers Nelson. We're all alone in a villa on the Riviera.

stand, please.

posloucháte Color Music Radio. Tenhle song myslím, že posluchačům našeho rádia rozhodně nemusím představovat. Aspoň doufám. Ale ještě jednou opakuju, že 7. června by Prince oslavil 68. narozeniny. Narodil se 7. června 1958 v Minneapolis. Žel odešel už v 57 letech v roce 2016. A teď pro zachování kosmické rovnováhy nebo rovnováhy tektonických desek, chcete-li, zahrajeme Michaela, který mimochodem byl stejný ročník jako Prince. Narodil se 29. srpna 1958, žel odešel už v 50. A jeho muzika možná zpětně, až mnozí můžou objevit, že nejenom o King of Pop, ale že prostě spousty těch jeho singů mělo obrovskou sílu a message. Třeba tady tenhle ten. A by the way, o narozeninách Prince jsem se dozvěděl z Instagramu Spike Leeho, který byl režisérem tady tohohle videoklipu pro Michaela Jacksona, ke kterému existují dva videoklipy. Jeden natočený ve slamech v Rio de Janeiro a ten druhý ve vězení. A ty dva klipy, oba dva mají to stejný song, který se jmenuje They Don't Really Care About Us. O komže to mluví?

It doesn't matter how much money you got. Aha, tohle byl Wyclef Jean, kterým tam hláškoval ještě ten herec takový ten obrovský, který se říká The Rock. Předtím to byl Michael Jackson se songem They Don't Really Care About Us a hodil jsem tam takovou tu otázku, kdože, komu že na nás vůbec nezáleží. A tak jsem potom přemýšlel nad tou vlastně vzájemnou ohleduplností, jak ten, jak mnozí z toho dnešního světa se jenom ženou, derou za vlastním ziskem bez ohledu na lidi kolem sebe, na komunitu kolem sebe, na vlastní rodinu, na přírodu kolem sebe. Jak se to celý žene za ziskem, který často je velmi krátkodobého charakteru, když se podíváte na planetu. A zrovna včera mi kamarád vyprávěl, jak že se těží zlato, že tam hodí kyanit a prostě otráví to jezero prostě na 100 let dopředu. A zároveň ale do toho vidím, kolik lidí žije v totální chudobě nebo někde velmi na hraně, jak ta dluhopast

Ališa Keys na Color Music Radio. Posloucháte Polední meny. Tak skvěle to řekla za mě a we gonna wake up. Tak, tohle už je John Legend a The Roots a ještě tam hostuje Melanie Fiona a Come On. Za chviličku taky soutěž. Takhle ta Sindar Magája. Pro ty, co se chtějí probouzet.

Yes, I, tak to byl samozřejmě Bob Marley, ale v remixu jeho syna Stevena Marleyho a v tomhletom remixu hostoval nikdo jiný než Guru z projektu Gangstara nebo samozřejmě takový tý legendární kompilace Jazz Matters a v jeho podání zároveň ten song ještě dostal další významy. Nicméně hráli jsme si docela tematicky tak trošku soundtrack k tomu dění, co takhle vidíme ve světě. S přáním všeho dobrýho do nového týdne, ať ty naše kroky a myšlenky nenásledují jenom honbu za ziskem, ale i nějakou ohleduplnost vzájemnou ke světu. A s přáním všeho dobrýho pro vás všechny, kdo posloucháte, ať už je to na všechny světové strany. Nově budeme taky vysílat v Táboře a v Ústí nad Labem. Samozřejmě je tady Praha, Brno, Plzeň, Znojmo, Opava, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov a určitě jsem na někoho ještě zapomněl. Plus vy všichni, kdo posloucháte kdekoliv po republice přes DAB+, anebo vy všichni, kdo posloucháte kdekoliv na světě přes internety, třeba Radia Color nebo Play.cz, anebo taková, mám takovou malou oblíbenou aplikaci, která se jmenuje Radio Garden. Jak točíte s Globusem a najdete si rádio kdekoliv na světě. A z těch všech rádií na světě moje hodně oblíbený je právě Color Music Radio a jsem vděčný za to, že mám tady ten prostor vám vysílat muziku, kterou jen tak z éteru neslyšíte. A samozřejmě další polední meny už brzy, nejpozději ve středu. A zároveň vás chci taky pozvat na reggae speciál, který proběhne v úterý večer od 21. hodiny. Čerstvej, těším se na to. Mimo jiný zmíníme pána, který natočil jeden z prvních reggae songů na světě a který minulý týden odešel, tak bych mu chtěl věnovat malej tribut a vedle ale klasiků žánru se budeme věnovat i úplně nejnovějším současným kouskům. Poslední song dnešního poledního menu bych chtěl věnovat britský reggae kapele, kterou mám hodně rád, už dlouhý co, tak minimálně dvě dekády a jsme taky příležitostí dovíz do Prahy, nádherný koncert a tomu i jejich frontmanovi jsem potom, no vlastně celý kapele jsem ukazoval krásy starý Prahy, ale ten jejich frontman s dredama až někam po kolena si velmi užíval tu Prahu historickou a hledali jsme Mozartovy manuskripty a další, tak jsem měl radost toho, že i Rastamani vlastně se zajímají o tu historii a i o tu kulturní historii, kterou my tady v srdci Evropy máme a která tady vždycky byla a velká moudrost, který můžeme čerpat i nadále. Tak s přáním všeho dobrýho, aby jsme se nevymezovali neustále vůči něčemu, ale naopak v té své integritě byli šťastní a v lásce k sobě i k druhým. Poslední song, mně se totiž o téhle desce zdálo dneska v noci, že si ji pouštím, tak jsem si ji ráno pustil a teď já ji pustím pro vás a kapela Steel Pulse. A předtím ještě poděkování nakladatelství Darmagaya. Sliboval jsem soutěž, takže tady bude ještě v zápětí. Macparts.cz, pokud potřebujete cokoliv opravit na svém Macu nebo Apple, ať už je to telefon, počítač, tablet, tak oni jsou schopni vám dát vám věci dohromady, který byste třeba normálně vyhodili, jakože rozbitý, tak Macparts.cz a na poslední řadě taky Rowito Ice Cream, který mě zásobili teďka čerstvou nadílkou Nanuku a nově mají i kornutový zmrzliny, jedna lepší než druhá, čokoládová a rašídová a jahodová. Je to česká firma ze Šumavy, která dělá ro a nanuky bez cukru, které jsou fakt lahodný. Tak doporučuji RA2TVITO. A teď už ta slíbená soutěž pro ty, kteří se chtějí probouzet. Minule jsme otevřeli soutěž o knížku o korejském buddhismu, která se jmenuje výložně Cesta k probuzení. A otázka byla velmi jednoduchá. Ptal jsem se, jak se jmenuje autor těch textů, který jsou v této knize popsaný. Je to někdo, kdo žil v letech 1158 až 1210. Do historie se zapsal nejenom jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo překlenout názorové rozpory v městské obci, systematizovat metody zenové meditace a úspěšně skloubit se spekulativní metafyzickou skolastikou skolastického buddhismu, zvláště školy Huan Yen. Ten mistr, zenový mistr, byl z Koreji a jak se jmenoval, to je stále otevřená
to je stále otevřená soutěž, protože nikdo z vás si to nenašel. dharmagaia.cz, tam to najdete. Kniha se jmenuje Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu. Kdybyste ji chtěli vyhrát, stačí jít na ty stránky a napsat mi, jak se jmenoval tento autor. Pište mi na lukas@radiocolor.cz, pokud chcete vyhrát. A pokud ne, tak se tam tak jako tak doporučuji podívat, protože tam je spousty zajímavých knížek, nejenom z buddhismu a z dalších asijských linií, ale všeobecně spousty skvělých knih. Takže velký díky nakladatelství Dharmagaia, Rolito Ice Cream a MacPart.cz a vám všem, kdo posloucháte a píšete a podporujete Color Music Radio. Poslední song dnešního poledního menu. Jsou Steel Pals. Mějte se parádně, hezký odpoledne.

0: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskl.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Buenos días.
7: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
8: Ah, Juan Perverés a Doña Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doña Mimoňa.
7: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
8: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
9: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
7: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
8: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
9: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
7: Zadržte, Juane Perverézi.
9: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
10: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
9: Buenos días, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
10: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu. A je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala. Po záchodě si vždycky umýt ruce.
7: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
8: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
9: No to víte, Don Celadone. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
10: Prosím, prosím.
9: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
10: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská. Taky musela někde chytit infikovaný klíště. A kvůli němu se pak stydila chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalitídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
7: Boreliózu?
10: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
8: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna. Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem

na gramofonových deskách. A to především vyřípeně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slavu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 další premiéru v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známí

0: pláž během vteřiny.
1: Ravito!
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito!
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice.
9: Dobrý den, Svět vítám vás financí. Ve studiu. Máme tady zase příjemného hosta, opět je to Stanislava Lišková ze společnosti Partners a dnes si budeme povídat na trošičku jiné téma. Dnes bychom si rádi zeptali paní Liškové, se kterou jsme si posledně tak krásně popovídali o hypotéce, tak dnes bych se chtěl zeptat, jak se vlastně hezky chovat k těm financím, abychom jim trošku rozuměli do hloubky, protože všichni umíme utrácet, ale málo kdo si uvědomuje, že se s těmi penězi musí i trošku pracovat. Takže předávám slovo paní Stanislavě.
10: Dobrý den, zdravím posluchače. Ano, to jste řekl moc hezky, umíme utrácet. Peníze jsou kulaté a proto se velmi rychle rozkutálejí. A utrácení je dneska extrémně snadné. Platíme mobilem, kreditní karty nám nabízí v naší bance, pokaždé, když tam vejdeme dovnitř. Různé splátky, různá předplatná a tak dále. Reklamy v televizích, nečekejte, pořiďte si hned, udělejte si život hezký. Je to i o sociálních sítích, o tom, kde vidíme prostě ty hezký věci, jak si někdo žije. Tam je vlastně jako důležité to, že něco často vidím a vypadá to, že to je normální, že to je standard, tak to neznamená, že si to ale já můžu dovolit. Vždycky je to o tom, hele, podívat se na tom, jak vlastně já na tom jsem příjmově. A nemá to být o moralizování nebo o něčem takovém, ale o tom uvědomit si, že vlastně do nějaké míry dneska opravdu to prostředí, sociální sítě, marketing a tak dále, v nás vyvolává pocit, že když ty věci nemáme, o něco přicházíme a že je úplně jako normálně mít a nedej bože, že na to máme nárok, aby jsme je měli.
9: To jste řekla moc hezky. To nárokování, to zní moc hezky.

0: financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Když si tak hezky povídáme, napadlo mě téma, hodně teď často zmiňované, i vy jste to říkala, že spoustu lidí si žije nad poměry. Co to vlastně znamená žít si nad poměry?
2: Žít si nad poměry neznamená, že chodím do luxusních restaurací a obědvám na stříbře. Žít si nad poměry není urážka, to je matematika. A nejde o absolutní výši příjmu, ale o poměr výdajů k příjmům. A žít si nad poměry znamená, že můj životní styl neodpovídá mému příjmu. A žít si nad poměry může člověk s 15 tisíci i se 100 tisíci. A já vím, že se to jako řadě lidí strašně těžko chápe, když mají fakt jako nízký příjem. Ale jejich výdaje převyšují ten příjem, když jim někdo řekne, že si žijí nad poměry. Protože oni mají pocit, že ne, protože mají starý ojetý auto, prostě nebydlí tak, jak by chtěli bydlet. Ale je to opravdu o těch výdajích. A nebo obráceně, jo. Já si vybavuju klienta, to byl ajťák, dobře, je to pár let zpátky, a ten měl nějakých 15 tisíc čistýho. A on co půl roku volal, že má na spořícím účtu nebo na běžném účtu nějak jako moc peněz a kam to jako zainvestujem. Že mu furt peníze zbývají. A já si říkám, jak ten kluk to jako dělá, jo. A pak si vybavuju jiného klienta. Ten byl sám, žádný závazky, žádná rodina, žádný děti. Měl asi 60 tisíc čistýho a ten mi tvrdil, jak nemůže odkládat peníze, že nevychází.
1: To je zajímavé.
2: Jo. A tohle je přesně o tom. Jo. To znamená, jak vlastně vypadají moje výdaje k poměru k mým příjmům. A žít nad poměry znamená, že moje výdaje převyšují moje příjmy. Protože peníze neřeší, co si zasloužím, ale co mi jako vychází, na co mám.
1: To znamená, je to o nějakém nastavení mantinelů, který by si člověk měl udělat.
2: Ano, přesně tak. A bohužel jako je dobré se nebránit přijmout tu myšlenku, že i když mám příjem, který není třeba ani průměrná mzda, tak pokud nevycházím se svými výdaji, tak si žijí nad poměry. A může to být i třeba jenom o tom, jak bydlím, že jsem prostě v nájmu v 3+1 a že mám nájem 20-25 tisíc měsíčně. Jo. OK, tak abych si nežil nad poměry vzhledem k svým příjmům, tak třeba mám být v nájmu za 16, za 18, v 2+KK. A pořád jsou tam vlastně dvě cesty. Buď snižuji svoje výdaje, což je to teďka, co jsem zmínila, anebo navýším svůj příjem.
1: Výborně, děkuju.

0: Tohle to je, myslím, velice zajímavé téma a já si myslím, že bychom u něho ještě chvíli měli zůstat a trošku ho rozebrat. Pojďme si říct, co to vlastně konkrétně znamená.
1: Já když jako zopakuju, tak v případě, že příjmy a výdaje mám na hraně, tak v zásadě jsou dvě poctivé cesty. Snížit ty výdaje, ale ano, omezovat se a tak dále není něco, co do čeho by se člověk hrnul. A samozřejmě, že taky záleží na situaci, jestli snižuje, dejme tomu, svůj nadstandard a luxus někdo, kdo právě má těch 50 tisíc a tam by se dali najít cesty, že nemusím chodit každý den ven na večeři, že bych si třeba mohl vařit doma a neutrpěl bych žádnou jako velkou újmu. A jiná situace je, když se matka samoživitelka, sotva vycházím, už tak mám co prostě dělat, tak kde jako mám ještě jako snižovat. Takže pojďme se nebavit o extrémech, pojďme se bavit, dejme tomu, o nějakém průměru, o logice té věci jako takové. To znamená, buď snižuju teda ty výdaje, anebo navyšuju ten příjem, což je jakoby vlastně další ta cesta, OK. V případě, že takhle nevycházím, je to na hraně, jaké mám možnosti vlastně zvýšit ten příjem. A je to o tom vlastně nehledat zkratky, jo, neuchylovat se k něčemu takovému, jakože, tak já budu sázet, nebo nechám se zblbnout a koupím bitcoin, protože to mě vystřelí do nebes, jo, jak na tom jako hrozně trhnu. Zaručené investiční typy, to znamená, tamhle někdo slibuje garantovaných 15%, to jsou fakt zkratky, jo, a zkratkou to nevyřešíme. To, čím to vyřešíme, prostě ta finanční stabilita fakt vzniká nudně. Jo? Vzniká nudně, to znamená, navyšuju příjem, navyšuju svoji kvalifikaci, snažím se získat lepší práci, přestěhuju se za prací někam jinam a opravdu pracuji na té své hodnotě na trhu práce, na zvyšování toho svého příjmu. Ta finanční stabilita vzniká disciplínou. To znamená, že si někde něco nastavím a snažím se disciplinovaně to držet. To, že mám rezervu, že nekončím na nule. A hledám vlastně ten způsob, jak třeba i předejít takzvaným emočním nákupům. Jo? To znamená nemít ty peníze na běžném účtu, ke kterým mám platební kartu, mít je odložený někam jinam, ke kterým se rychle nedostanu, musím tam udělat nějaký převod minimálně, až do druhého dne se k těm penězům dostanu, ono mě to třeba přejde, že to, co jsem viděl v té výloze, a to jedno, jestli je to motorka, nebo jestli je to kostýmek, jo?
0: Nebo kabelka.
1: Nebo kabelka, jo? Aby tam nebyl ten emoční nákup. Jedno z fakt výborných pravidel je otočit mentalitu v tom smyslu, nejdřív utrácím a až podle toho, co mi zbyde, tak vytvářím rezervu. Otočit to obráceně. Mám nějaký plán, někde s nějakým finančním poradcem jsme ho dali třeba dohromady. Po výplatě mi odejdou trvalé příkazy, rozpošle se to do těch obálek, obrazně řečeno, držím se nějakého pravidla, kolik to má být, nějakého poměru k těm svým příjmům a utrácím až potom, až to, co mi zbyde. To je třeba jedna ze základních věcí, jak je fajn o tom přemýšlet a jak vlastně sám v sobě vybudovat tu disciplínu.
0: To jste řekla moc hezky. Doufám, že se spoustu lidí poučí a zkusí si tuhle tu metodu.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: vámi se moc hezky povídá a jenom bych se chtěl teda ještě zeptat na takové téma, co vlastně si můžu představit pod pojmem zdravé finance.
1: Zdravé finance znamená tvořit rezervu, investovat a mít spotřebu pod kontrolou. A to, jak poznám, jestli mám spotřebu pod kontrolou a jestli směřuju k budování majetku, k zvyšování hodnoty svého majetku, pracuji na nějaké své finanční nezávislosti, na plnění si snů, chci bydlet a tak dále, chci se mít dobře, tak to poznám, pokud se přidržím jednoho základního pravidla. Neříkám, že ho všichni musíme plnit hned na 100%, ale aspoň o něm vědět a mít tu tendenci se k němu přibližovat. A je to takzvané pravidlo 10, 20, 30, 40. Tyhle čísla, když sečtete, vyjde vám 100 a 100% vlastně příjmu. A jak mají být ty příjmy ve výdajích rozloženy? 10 znamená, hele, 10% mých příjmů by mělo jít na tvorbu krátkodobé rezervy. Takový to, kam sáhnu rychle, když se rozbije pračka, myčka. Takový ten klasický vtip, víte, co udělá sušička, když se vám rozbije pračka a lednička? Rozbije se taky, jo? Vlastně tyhle věci se dějí zaráz. Takže pak už to nějak jako zasahuje do financí. 20% má být na tvorbu dlouhodobé rezervy. To je to, že pravděpodobně stát nebude mít na naše důchody, takže je na ně potřeba začít myslet už v mladém věku a prostě co si nenaspořím, to mít nebudu, když to hodně zjednoduším. Jo? Nebo že chci jednou bydlet, to znamená mít peníze na tu akontaci a tak dále. Takže to je 20. 30% je to, co mě stojí bydlení a je jedno, jestli je to nájem nebo splátka hypotéky. A 40% je ta spotřeba. Musím jíst, musím se oblékat a tak dále. Případně tyhle ty dvě poslední položky můžou být otočené. Pokud žijí v místě, jako je Brno nebo Praha, kde je prostě bydlení fakt jako drahý, no tak hold to bude 40% mých příjmů, ale pak by bylo fajn tu spotřebu stáhnout na těch 30. Protože tohle to vlastně pravidlo říká, 30 a 40 dohromady je 70, takže to jde pryč, to jde ven z mých příjmů. A 30%, těch 10 a 20, by měla být vlastně ta odložená spotřeba. A ta zajistí to, že se zvyšuje hodnota mého majetku, že buduju majetek a že pracuji na své finanční nezávislosti. A pokud se snažím tohle pravidla přidržet nebo se k němu aspoň přibližovat, tak vlastně my říkáme tomu zlaté pravidlo finančního zdraví. A nemůže se mi stát, že budu žít nad poměry, protože to, že žiju nad poměry, znamená, že mé výdaje nejsou těch 70%, ale že jsou třeba 99% a mě nezbývá ani jako vlastně prostor na to, jak vytvářet rezervu.
0: To jste řekla moc hezky. Děkuju.

0: Ještě než se rozloučíme, mám konkrétní příklad pro naše posluchače. Moje 18-letá dcera by určitě taky ráda věděla, jak se s těmi financemi poprat tak, aby dokázala rozdělit všechno tak, jak jste tady zmiňovala.
1: Mm-hmm. Jo. Já poslední dobou mám hodně schůzek se zletilými dětmi mých klientů. A když my máme jako s klientem servisní schůzku, tak já říkám, hele, a teď si jako vidím, že tady vlastně ty vaše děti už dorostly, že jim jako 18, je třeba i ten váš případ, a vlastně ptám se jich, jestli už je ten jako správný čas se s nima bavit o financích, jestli jsou pořád ještě jako hodně dětští a jsou takový jako závislí, anebo jestli jako už mají tu tendenci třeba nějak jako vyletět z hnízda. Klienti na to jako rádi slyší a říkají, no já jako plně nevím, nejsem si jako jistý, já se jako doma zeptám, mi to tak jako načetnem. A obvykle se ozývají, jo, je by to zajímalo, chtěli by o tom něco vědět. A já vlastně mám tady s těmihle zletilými dětmi ty schůzky, které nejsou o tom, že teď začneme někde něco plánovat, nějaký sáhodlouhý finanční plán, že pouzavíráme nějaký produkty a začnou, oni jsou na škole, někteří jsou na střední škole, někteří jsou na vysoké škole, příjem nemají, možná mají nějakou brigádu a tak dále. Ale já jim vlastně ukazuju, o čem je finanční plánování. Máme prostě schůzku, kde jim jako zvědomuju, co všechno můžou ve spolupráci se mnou získat, co můžou čekat. Ukazuju mi jako obrázky, prezentace a tak dále. A v zásadě jim říkám, hele, mně stačí, když jako si zapamatujete jednu jedinou věc. A je to takový domeček a ten drží to pravidlo 10, 20, 30, 40 a ukazuju jim vlastně, že nejdřív mají odejít ty trvalý příkazy a pak má být ta spotřeba a říkám jim, tohle, když se budete pamatovat, tak to bude jako úplně stačit. A pro mě velmi příjemným překvapením je, že tady ta generace Z, oni na to slyší. Oni se o to zajímají. Možná, že do nějaké míry je to i způsobeno tím, že vlastně jejich rodiče se o tom doma bavili. Oni ví, že vlastně rodiče mají někoho, kdo jim takhle s těma financema radí a přijde jim to jako normální a běžný. A vlastně tímhle s tím mým rodiče jdou i tím osobním příkladem. A vlastně je to takové jako hezký pokračování té spolupráce už vlastně jako mezigenerační. Já vždycky říkám, hele, jako nemusím já být váš poradce jenom proto, že jsem poradce jako vašich rodičů, ale já za to samozřejmě budu ráda. A tohle je vlastně to, co byste měli od finančního poradce čekat, jak vás vlastně provede tím finančním životem a bude vám tím parťákem a umožní vám vlastně všechny ty sny si splnit.
0: Takže pokud hledat parťáka, tak jedině u Partners. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor, bylo to velmi milé a budu se těšit na další pokračování. Naschledanou.
1: Já taky děkuji za pozvání a naschledanou.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Buenos días.
6: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
7: Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
6: Ale dejte pokoj, Done Seladone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
7: A jak vy jste se měl, Juane Perverézy? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
5: No to si poslechněte, Done Seladone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
6: Co je? Proč na mě tak koukáte, Done Seladone?
7: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
5: Ale Done Seladone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
6: Zadržte, Juane Perverézy.
5: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
8: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
5: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. Ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
8: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků, tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
6: Hezky nám ten den utekl, že donesela, Done?
7: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézy?
5: No to víte, donesela, Done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
8: Prosím.
5: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
8: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak stydila chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
6: Boreliózu?
8: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
7: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio. Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Perfektná muzika.
5: Posloucháš Color.
4: Posloucháš Color. Color Music Radio.
5: Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Your Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight.

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

2 hodiny. Kolor Music Radio.